0: tíanaar na héine mé tíanaar na héinegus, mé fa antáta a sin chuineal gemach, so fairplay gangus agus leag sé héinscoí Holbegach cuasa déas agus so bhí sécinn gohide srá híon agus so sí mé ciúthg le héadáid agus na ciú gemach ar bar mlíana agus an sráúta hána héine agus sí bhanta sa chuhádal mlíana agus fairplay gab an sin mín ní fehín mihall ceí de sé calréis níomh Stefán agus ceol na mara. Bhí Bad Hallberg agus níomh Maria so sin áhin go dtí sé agus an sin bhí shráidó bhí an gáisrán bhí shráidhín shráidó agus Bad Feather Carter Badal tá dhéanana thar bar imi an ríiste agus an tílánach an St. Mary agus is sconsa agus bhuine de sárne agus sin deadúna bhí deadúna bhí na báid mhór bhí na leabhaid agus bhí na gluteag i mhór ráin agus bhí rúine bag imrí de sárne bhí sér tí fara cuartin bhagas Chorwyn y caint, fi rwy'n bag imri gym meid i'r nam o'ch mes y gael fi chorwyr cael, fi eisiau gael ta na'n lag. Agos socrif gymryd, nis mw gwir maid i'n ond, so tygwn cynio gael gyda ni'n dwy eig. Na, fi eisiau beth i lars dwy gyda ni'r hesa sied i'r chorwyr hwrt. Ach, da na gwy, chwyd smw gan lo, fi brysyn bag ond, fi brysyn i'r warig, fe dna'r amor na'r tal, ach, fe bi'n nis mw, getw, rwy'n nis mw mae'r warig, agos fi mordi am ydyn, fi cynnal ma'ch tewlon, agos fi chwrn yn sostr eich, fi cwrs o bir o ffadon, agos sondol mi'n mynd gyrra, mas ffeidr hwyr, fi'n gael gawr o'ch legi'r ffad, agos fi'n gael mor bir o ffadon, agos nis am ach, nis mw gwyhan, fi'ch gael nis gyrti hwch chef ni o'ch chan erdom ach fi slwm bai rabo hoedion agos chwrn yn sosta agos cwrs maliac i ma ach eisiau John Anthony mae'n ymwyr fi'n o reitiwyd agos fach John fe chas mali hir yr trawon ffresin ysas trawon yw ohyd mer ien chwrn i sael so fi eisiau sy'n lan sosta ian o'ch i'r fair play agos so diag sian fach cwrs i bryo agos so be gyda sonis na glwtiog i môr
1: John Cynart
0: so fi'n glwtiog i môr fi'n St. Catherine yn Yrsia sí grú a níhhaine dar na háid an anna dút hin dótí. Agus sin sin san leabhhaid hín colm ciile, rinne colm ciile soltar teiste chu né, bhí si ar chéad bhád deach rééis gur si tí mai tíar gan na bhid hór. Ná tálín te sin amtíí freisin má bhíon na tuiste gún agus bíon tíháin go hún mé namach goíbe, beagach agus má hín tas náart ag nám cheart chéú ach né sin ráit bhí tá sí seolthir barm líonna agus tá sráúte a hén, is brúta go slachtar a cefrisin. An dar na háit hí nóra agus sin hín na Star the West, hín Star the West tuí ar a scaile agus deí chalahús agus sin sa báid hra bhí tíín go bháid hrán agus sin tónaí níar seo léhanana chéadáit siúltí go máis bhí si an St. Michael an sin agus an Magdara. Agus sinna mi an, agus bhí Rossi Brown. Bhí Rossi Brown, agus bhí sé ein tuchnis fresin bhil sead Brown O'Hart, nar Brown O'Hart in éin, sin bhí sé anu stica fado gialta, bhí dini dian, bhí cahe meoch, bhí tarn teid dian, bhí sé bhí rdi marsin, sé ein tuchnis fresin, bhí sé an chonig mea mardia mwyd fado, chonig mea chip jack, adu diol cwpla rwad.
1: A cwrin sé sin ar fad leis o hwnnw?
0: O, waidim cwrin sé, agus sin bhí fan yn ion, bhí Nid oes gen i ddod o'r blast yn unig ben nhw.
1: O, se.
0: Ie, fi'n ffeir blioch o fi ddod o'r cynnal burgers yn ychydig o'r agos fi ochr o'r oed. Fi'n chlwrt, fi'n chlwrt. Fi'n nem sy'n gohol, fi'n chwrs eich hannig dyn i ma. Agos gosod gwyl sa'n gwyl i cef o chwrstian, dros e'r lor, agos gwrdd bael lig tiach dyn nhw'n agos oes gwrdd eich gohol, nes fe'n brehau machar. Dyn i'n bynnag Bálin, fo gwni ar pectiwyr. Sina ta testa sa yw ialta gwaar, ili, diwrtu dini, diag yn dilis, mi'n rodi beidio talo ar talo, mor, wos edrych drom i'n brehar woed, ta sia taw beidio ram sy'r ishtoig, mae lehedi fe hisa'r glad, achos fe brehar ma'r woed o'r, os ygyr sgilar yn hyn, ys y caint, ach, jyn ta beidio machu gylio'r dini, ys gwmwyr, wos edrych fwy, ach, ma ta'r dyr y talo le gais yw'r, gus tatu gyrra gais yw'r fel, agos o'r, ys yn sy'n mi'n ymwyr o'r talo yng Nghymru, agos, so fi sy'n, so fi gylio'r talo, agos, dini ga ga hyn o war, agos nof, sy'n gwaar lofeg y
1: Vi í kurs sem að hagi rónar út að þú hann að hafa hæla að það sagt nú gana báður í nýsni maran að hérsta sjólan að ég hana að ég að gjála að tríblina djög
0: Ar en ég að rófa ég að gjála að tríblina djög að nýtja að dólan að hæri í þannig að það tursi gónin í rvóð svo það klækta væk það forvörðum að það þann þess mjög að það hæða hæða hæða Það bunni í stinginerjónus. Svo það einu var hún í rvóð, þannig að bæði sin Stoi ben dólan smúgar írna og mútið hver gælt er bón. Nemshir, you know, Nemshir, someone to Nemshir. Fjorns inish, go war made a lahinti town. I'm a Christian no get a girl to Hessian Latkins. I'm going to gas some humble. Dotiol, the Shadak Dotiol, Marvi Milianus, we don't see.